0: Gemeni Dirib, Shenu Tehina, on Nio Lak of Yedefovit. Tashan Shacht the Clock, Gustugay Shachtle RTE Radio Nukeltachta. Gunhedir Ermaden, Churumit Arnai, Edon Shumer Noyachta, Gofriv Skelta, Nanoyachta Noshunta, Edir Noshunta, Agus Geltachta, Etafi Raid, Eg Kat Dualish.
1: Gurumahadu Adebrigus Gemeni Dirib Ermaden. By Crinihe, a gedid gawalias in Ukraine, la Toskadoch, or Realtis Vedica, a Miami, in Yugus Mardoch. Dort Realtis Donald Trump could play her mollen new, a wilchulignag and hogged in Ukraine, a gus rouge, curus nardivan, vechent la dede, a hurlishagoga. Hogreen cousin to Vedica lefis, gunyan or creel a bill, edin a dirlin, nor the hooder Nidal Hassan, hun bosh, mean an oluk. Cynti fy sain i'r hyciatri yn arm ferico a sirwn i ieg o arw gys na sgôr el gortw yn yon si gwna y degsys siach ni'n y degwchyn. Ta tianus gylwyr ymas gwyntir ferico fwy ffinws y wos fwy lohyd mae'r iolyd chos nymr o es tynnesi o'r tygw unstel y marfoch dyn teacht yn siocate a chyrchyn o'r ychyr yn bos. Tá ir wocht an chomolú lesgéil John Horan capí na chaarlachir chuiste lán fortíocht na hagriochta. Tu go sé ggóbocht a íorhachttar an héan méí melí sa deiddáas a bhí se caite, agus hí cáinte chu a leiddallan cíndar le hehí roiinna le cumú lesgéil, cumman cummógeachta na héan agus cumman fell na má na chonáca. Hog mér an uáirach, Soran Mem Danny lefis, gur cahogus gur gortí fargo dunan ur a chaig nífri inimirke aisle sugus a gór sa gahed. Tík thurudir sagra gásur chúvli an a gui sin ianach leis a vair, nur a sgwílu rush orchor leis a gór. Rinn is a achni ed an uachtar an Donald Trump dead a chur leig nífri ais a gahar an uáirach. Príf sgelt na gweldach dyn eisiau ta sy'n sy'n ta ffaldi cwrwg mi helo cain o hach tafyrnau i chain i gilichiron

0: ochre er bobbel. Dat ze de gunsi shiveli, rudde tarnoi mila, achtasha dianusin a couple beer, achtasha de nishna ronsin shed, starshung into kuchta, ogasachi machin, ogas, tasha stille brewer shin er bobbel, a shen popular vice, he's a shin matasquin, a holomajar fad riev, fun fucht rins in Ukraine.
1: Agus hila gwyl an Ukraina teinig ddiru agus ansiche infrastruktur fwynhau na rwysi nis la tamol. Ach wyl siad ag dyn na mor an dalchan cyn ar ffordd cynnar o'n?
0: Wel, ta agus nid. Ta siad ag gyrra'n ca hiwrs chwyd pobl na rwysi. Gwfecach, ta siad ag gwna o'n tyn na rwysi cyn ta tarlw. Gwys ma'r ta dyni y mwyf yn hyn yn tiol y siams yn aeta gwyl gylio'r olus bregia. Ochrymach sy'n rŵs mae dyle cedd o tarnw. Agus trwy'r gwrffin eich ar sy'n yn ychydig bod yn tawchon gyrra fi sy'n rŵs chyma agus rynnu piwtyn yn sy'n gwrraed eich fel yr esrys. So ta sydd y gyrra stwy yn cechrwch ta sy'n hiwg o pobl yn rŵs. Ac ta sy'n angiach ar sy'n ymlaen yn sy'n a lefel o'n. Cwrm o gath ta'n rŵs chyma o'r sy'n ta sy'n angiach ar gylio'r gynnu staw sy'n gyd i'r cwgta. Onsi sy'n rŵd ar lefel o'n. Ac nyr ta'n America yn sy'n gyrra sy'n trwy yna leis na rŵs. Le fun si tasad ola agus gás in sin ar fad wel tan dá rúd sin teach sálach ar chéna
1: Mae'r brenna bella fecal dig tadas na cainta ní sin trúnú nach a grumíla ma hadón sacht velein an senyol í tailiúrachta agus mílata ón ón eachtan in sin Gwydi an vrátin lin in isi agus eidir la pártin lach dai brisam rátin a síchan a dauchantar Halburn agus St. Pancras a London a chunyal sa vahóchan a vi in sin in ní síchan a vi ag írfrívair in a brátin a Keir Starmer Bhí omíocht éir in sin is réad hain agus Páirtí Glas na Breitaine. Bhúd a Sec Polensky go bhána se mar cheannara ar an Páirtí Glas in ainneoin na raidir leis sa bhóthóchan. Mhúl tán tráchtar ar rathí politiachta na Breitaine Sean O'Cain Linn inis. I chán mar zemra, bhí omíocht éir anach is Central Lloyds ar Lough Daibre Halburn ag St. Pancras nacha.
2: Is a gus bia o húslai an bheitha in nóla lefa fírin a fwi agus bia ar a súr go neiroch lóf ag beidir an siachan a chanyol agus a sálig ar horla sa ach a rúist marach an os múdjeri egin al tawachan bia an púmach a kega cahar fwiin gaid sa tawchan tar sin bia sa sin siis gudí trochan ni fwiin gaid nis ma hagantun na figuri ar fad Sin kaltsna segi her fin geit go fortsan not debre. Ak zairi lesna glasi on vota ordo so eskuti fi hito fin geit. Kegur a tromach nyer on lega 3,000 plus eik partsan not debre orhu. Ak nilan rood fi ni fi vornum na fi fortsan not debre tanna kishni oi rin yomar. Agus tasa nyer fad sa hige buin shalo agus nil shaw wad sta hi fosmar fri war agus mar hugan shi da chawir ta on burnum bounce agus eskusul gamezi gara kujagoshin a gisht. Ach ní é sin an cheannaire a bhfuil na ceisní oirithe faoi go buint sa láthair ag fruúta seo a fórtaí hen ach ag Sac Polensky agus pártaí na nglasaí.
1: Tá. Tá brú inis is léir ar cheannaireacht Sac Polensky agus mar a rágáin brú é mar tháinig ard ar hen an seacht an seacaitin nuair nár bhótáil se a rún a bhain le siúnachas.
2: Sin agus ír agus sin an áta hérstu sa bhí sé sin mar dúrtra hén ag náin bhí sé roi gníuachs da hí ima hé i canvas a lo hén sa tau chantar seo agus bhí móta mór sa hí a chahú ag bárt sig in ám sin agus sa hí bhí hér lasu a yonu ar agus ní rau lasu a yonu or rinu lasu ar an yoron lei agus an sta hí mar dúrtra in canna bhí an bet o isi di yonu sta hí idir yalu mas malet idir frisi metrach agus frisi frisianach. Ach rinne ein pórti mar tás a nir fadig an amsyn wol rinne sít sin malu gyr stahi rydd cyniach a fi is zain as a mas malat agus a chyn honnig ar y cwyrwyn hiesta ar maid yn yniw pyr hi ffwn hiesta wel da mitcha on agus da gaihe cha vote dŵr cha sin go vote cha nai an malu sin go môr war na mitcha liasi agus anon dar a ffors go malu sin agus tuguilis na fad gomachart sta hi stáj omlán a bhaig na Palestíni agus na makhans erbich mas malat weis na mach er Israel ach rúisht ag a bwinti se mi sa dionó masos gdín bwinti se nula ach rúisht hann na kishni oi ir hi oga mór war a waidzin niu agus oa dada weis e sin e hen ta gulort is te hoa fórti na gul baun leis ach ta fósig a bwinti se ta tromlach gavag anage ta takit ta fós ach Mr. Mitchell.

0: róga agus ganna bheith i gearan nach chiú agus a hanrad a chuineal tíhtíit mar Johnny go sin go fáil bete go se fréhíthe sa DNA sa gcé ná gur rud aolalí gur rud a dólamaidún luine hanig roiin ná go leorhad íon sin a rud is mó fásta ná has me se ar go leorfar agus ó chuúí defriúile ísna defriúile for inte go defriú a gom aber dingeí le sport le níon me se inta mai sport agus bhí me se gar gaú sin agréit sin sin far ceart in sin tá se mai sport tá se ledger matanéir agus nuair hí mai híos agus ag lát lá hiic me goró na deacras dí cíirna agin na strahailtí cíirna agin agus na brúinna cíirna goró níos mó gatíine lena chéile na a bhí defriúil agus gcinenne go na brú seo aine bheith cinenne forfa a bheith leidir a bheith króga agus sin an rud is mó beidir aach má faoi dear go dtí seo tá se simúil marta mai héanaar astar farsanta agus mae grinch ma hahi hen agus y gyri fôl yn ffyffyr ele fasta a is dweud ffeinilert na as y ffeinilert i gais fasta ffeinilert yr moch a sael cydde o'n i'n lomsa mae'r mae chod einilert yda na is gael ma ta ma eire ta gwylio'r bod i'n sian a fwy'n yr oeddi sian ta brw agus ta cynnal ta brw erid fwy'n ffeinilert fasta aber dymol tu dynnu dan lot siwr fi mynd yn mwy taf dwi lo fi sian fasta agus ta brw yna dyffrwyl a orw sian na mar ta orym sa a yr fale ta gylior dyn na jacrids na brw yna ta siad un ta casl yn y hiel a fasta
1: Mae ta sia ffyr hofod o'ch gwyl si bethafod yn trasio agos gwyl tu mwyn sian y lart sres na ffyr sio agos mar dyr tu y golyr da ashtyr hein fresin ach eich o'n camwyd a ogol mar sian gwyn lo inio ach beth gyda gwaith aslin i'r eis agos nyrfais tu ni sgori gwyn sbryg leis y tra agos bai mwyn dyn o'n lart fwy agos e o'ch reile
0: Cyn si gyr mil waigad
1: Gwyr mil mahet i chion agos mil y bwychus ysocht y fa cho osgylta iddo chwyd canta yn yw ffresin chyna Sean o bwyl ymwng canta lyn. Wel, tuk ymwyd eg y gyol i rys, mae'r gwyl yn ban y cywl Astro Blocks y studio lyn agos iddo beidr begyn i'n thyrsioch heisio bydd fa casa y Man Rose y reid ach ddamwyd ansosta gwych yw taci cho ffad y lyn yn yw'r radio yn y gweld dyta eidi ni wachin. Ta dwi'n Sean Acalum is as ball all in y gwnd ei wio hwsa beidr gwgwra yn ban y cywl yn anach o'r merdws.
2: Yeah, Astroblock. So, Cahir atá an, Cahir agin atá an, thróir on Alban agus Mayfain as chundwio is bana Albanach éireannach muid a hasan fusion idir ciúl tíra agus ciúl tradition ta.
1: Agus ciúl splodrach cahir sin rá, chundwio an seo, a dánta a dús an chlád. Tá sib dírach eis mar dyrt ma gigiva agis si in gáile a réid, cech yw rasha sin?
2: Yeah, vi amar in Monrose an toch in gáile a réir agus vi an ihe agin leis leis an tia lán gudurs vi ma chlán gulair fresh on chin agus an chédor a chonach machlan astroblock freshin agus yeah like buicas le dia fi lán dini an chin agus fi amin to cagin
1: yeah an gwa chola gona dansa cyd eich apta chlán cyd eich apta wama rashi sasta
2: yeah ta si sasta ta si Tá sí ag éistecht in is freisin agus mo iad tá tuirseach arthú ach bhí amínta cag.
1: Bhí sé tú ascon tosa dansara.
2: Ag dausa agus ag canu,
1: Thar cíon, ach lua tún sin mascán go chiol tradition na halban agus na héiran i bhínt in mhúr gud ciol. Amach tú ná began ín inchat am fuin ciol atá agi?
2: Tosig idir ciol éirenach agus ciol on Alban agus scríomhamuid ar ciol so le chéile i flash i Glasgow agus tá drumi, guitar agus fiddle agin agus tosig sais difriúil is even nom ciol tradition tá on éiren agus is even nom ciol on Alban freshen so tosig fitte fúte le chéile so shine me Rílana, jigs, polkas, agus scafrod, agus úsáidim wid, like, synth freshin, agus tá electric guitar, agus bass guitar, arna tracna freshin, so tá siid saistir for luck. Sibla Mason.
1: Is that Kurumach Atsa at a guild tradition to Mar Rugus Togu who in Shah Imuyo, well Imuyo in Shah Egonocht Ach Tatu de Huni in Glasgow and Alban Larintua Blinte?
2: Yeah, yeah, Tom of Fancy Mason on Glasgow. So, yeah.

Ah, gimme hoinin chin mwintiri kiel hoir ar noi agus on album all in chinook shed amach rin twa blian tochan nish brishin an duchus ar noi agus oran kosulish na canaris agus a leidi shin le fawr ar ochu mai kei an liagam bra agus camera dlu ysgo gan sko ar fad agus bainim an sasa igeistacht leta se bagan fwiin o fosgi sech an lino medan ish gan chacht agus hiet gan tam osu tivo yes na gamei efran gweil a chelúru de dúna seo hogan ag dechlog sépel wudi agus níf ón in sin gargalain hí sa gorka agus bei biliogi an efrin le fáil ag doros a gulisteach agus chamale sin fáltir a vugaini cúna hort gan chóid bei sé tú a sér a lotta agus ma tatu gerakú cúna hort jób agus gala kásalób bei míle fáltir úta sin e yunu Kulashti Dinish Bay Law Oskulte Akapson Amorich Ge Dechlog er Maidin Hosashiet Suskutin Tri Agus Tatunan Bullstech Mata Postinu Mata Shibigera and Skolekel Agus Kahul Les Le Torting and Skolchin Nule False Skolchin Beshed Nanashin Ion Amorich Arnoigus Klarnish Gavlieni Hien Agus Edivlien Edister Fiche Schacht Matugerashin Ionub Bein Bana Kurs Kasse Dach Shimson of Fino I gyrri hua tronona ag a hocht a chlog. Ig sin a hene, Jerry O'Byrne agus Bernie Ford, chamala Pauline Scannon, cameisio da gyrtu, beisio da hala pobl wale na sgilig, rin si o lodi ag a yer a fowfod agus ag a hocht a chlog a beisio da an agus na coel, e sin a gyrtu. Bingo Mór sa hala sport yn awn ysgol dde dŵna yn tochtw lodig gyr y ffwrdd ag y siachtachlog fe sias yn y tosi oslo na dyrsio ag lewyr i si agos bai te, caffi agos cranchor agos un ar ydy wael ofwr gwsia i drw nwch yn sochor gwb yn sgol yn fyrach chlwn in onskal an vrak khun nach jasa agus marshen tortakicht agus nach ima agus nach lama kha shagdivin agus an tronun titiminish da valdor khluogama agus shada inan smod nach ei am shrigivre khomor pe shadan tam agus takhle hele agus nordishin yuno nish ta Tara Goblin, Tarotin Show, Agus Tamudilorog, Tamudilorog, Pri Wunchod in 90T Walinier Terry, Cludu Sir Morichus, Sposport M. Shire Show, Ugobut O Lung, Hine, Sprukota, Termagibeshner Ball, Marshin Sprukota Gin, Telecholikana Cup Show, Rota Poi, Tossier Ochuro Diego Nine, the Hood Editor, Agus Tamudilorog, Banish Turin on the Takir Tala Walinier Terry, Hamadir Shirt, Agus ríist bei sésin tjórmagúib inni sérin úmet an sprikót a mardirim Æbri an nínlan jinnan að takkikta tjála val nér týri chum að testel agus an rót að pái ríist sé júru að dík kvíka á næna húri agus ég tjórfað á hórnýn rín að gildtugta agus gobur á lunga hín sprikót en kærúla að dík en djehú mís en kærúla að dík en vísa agus dín tjángvalin eg náði dó sé kæri kúg ný kúg e cair sin náidir dó sé ceir cúgi nuí cúgi cair nó Joanne ag cng.ie agus béisi banan sin íon agus an spriocháta ag cheannacab sin is tá am cura éirin seo ní samúlteach le cheannacab

0: Could him a bit more, she said, no cool on. Share those mrachel or nugger a marine green. A half a mentor on lecriach no egg martin. Shed ardus was my name's her father, Mohiel.
1: Tasha Vigastuchle, RT, Radio Nagoyastuchle. Tasha begeisha le skun na hina gan fréile ar RT Radio na Gaeltachta agus éis mu dinis sin glór iris in iar. Cruilu un clór sa hana. Ní féidir tangolí an leis a glór fí láir, cuir is a costasart agus ní leifa da hachtaracht.
2: Tasha seach nú meidir eich nui, statu geistach le iris in iar. Ach tarri cuig a cuig anu tarra cuig a cuig chob dawrnalicht chonamara yn bwytioed y teachtyn sio na ein mwri ni chorin sgolchwm siach hiran ydy gair hwn rwa agos mile ceid agos ein euro ieg fys o bod oedd na hyn yn eilwg mile ceid agos ein euro ieg ag ein mwri ni chorin agos sali ein dyfenni fwyd y dŵs y dialtwra agos gogard achos y lob sy'n Mæðin innjú unnusjun rullík nú liti móð núna písa nú takkar lesa rullík það síðan að skuldsa trannóna innjú lau með lekkur því konna djám að mý bleila hæsinn lau með lekkur trannóna innjú sklasum að gján kapla nú með þín fúi sinn lau búi bæltinni ég fá múið mæða kæða gæst lesin hvað sem við jó ljáur nú þá lesjóla trannóna innjú agus ljáur það spesjúl agus Tá peidir trom go mai ag dlíach lá mu fú sin prisin é Bailímbeg. Na peirsí a go ficeannis an de Hondé lá mu faoi agus tuspantas cultaní a hala na talí an déine seachtainna seo. Méidir le gona séidir seo agus cearúhééisise de maididir si chaide be fannaí fanna gílín é de maididzin agus má tain teachtaíocht a gaí gun chlár an na míle fáilrúb a ghil i deaghlín agus séadúnis na bailí lehéis sin íonna.
3: Bíg léach ar nád a hocht, héan a hocht, sé sé, cuig cuig, dó, dó. Cúr teigs ag cuig a héan a cuig cuig a trí. Is féidir mwaz aál ar WhatsApp ag nád a hocht a seacht, nád a trí a dó, cuig cuig, cuig cuig. Agus as de sé chondé, seol teigs ag hocht a cahar a ní a hocht a hocht. Agus gur RNAG ag tús da hachtachta. Tamad le fáil freisin ar rífost ag irisnir ag rte.ie.
2: Mae'n dweud met, trwy'n unio y feis yn pys yn nhw, yn rhywle clyt i môd le nysgwyl, pys y tawad eid belwch, sydd hi eid belwch o wain, ac